minuta. Sem se zalubu. Pa sem že mislu. Da ja bom dubu. Sem pisem napisu. Ga hitar poslov. Sem je zdil prav. Je prišla nedela. Sem kombi vzjel. Hne sem se pelu. Sem zlobil vesel. Sem v orlci špilu.